Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% Gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny z ČS.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobře.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsi.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo sticks, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.
1: Telegram s adresou svět.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donut vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme!

0: Vánici, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý pán s cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

nebo píseň tichou, jak padají.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Mrak černých vran na město náhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

zlatou zdí dám v kámen vepsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch vran, mizel v dálce i ten Bůh.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% Gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: neblázni.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donut vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

0: jsem hnal svý stádo
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vem si teď mou viziku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to, i když mě u chodníku stála Sierra, už neuvěřil.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Plané. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo sticks, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% Gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma. Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti ve Strakonicích na ulici Mírová. Přejeme hezký poslech.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma. A více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Jsem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Plané. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

to do ohně dál. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% Gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma. USA.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí. Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty ve Strakonicích na ulici Mírová. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

vlastního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život je.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop,

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo sticks, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Musím si vzít i něco, co se mi hnusí, a k tomu super size. Co pak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce. Ruku svírám v pěst a v ní bezednej hrnek hořkosti jen za 36.

Došel jsem až k tobě, tak bych měl si něco dát. Všechno se dá strávit, když je hlad. Frontu jsem si vystál, jednou není odstát. Láska

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se stala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
2: Coop, všechno dobré. Pam, pam.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou. Chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina.

Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv zná už na spaměť, vstupenka pro nebe.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Dané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy, půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy, jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Ticho lákáně mých hlad posílá.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.
1: Vzal si dva leasingy, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: Cool.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
2: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

0: clothes on. Adam and Eve.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo sticks, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Emergency.

Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína. Z poskytnuté výstrahy věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje s plamenem.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

peníze. Penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám.

0: Šarm bez lesku. Pláč bez stesku.
1: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívám.
0: Bez potlesku.
1: Ať se podívám. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
0: Měl bych se vzdálit.
1: Nik vidím to, co mě okradlo.
0: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát a řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo sticks, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí. Yeah.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobe

za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

kornout té, co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla roko.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma. If this world is where...

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

v paneloch. A Tatra matky rodeo zasměša sa tu s operou. Všetko počuť cestou po schodoch.

svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupeň

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vítejte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a

aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo sticks, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Our band's in this video too, though.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donut vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Ahoj!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud.

0: takhle pozdě v noci posloucháte rádio. I takhle pozdě v noci posloucháte Noční proud. Český rozhlas 1 Radiožurnál každou noc. Ve správný čas, na správné frekvenci. Jsme u vás tak blízko, že už to blíž ani nejde.
1: Pro všechny bdící, snící, milující a pracující.
0: Nechte se unést.
2: Mějte se, jak si přejete.
0: Noční proud. Pořad proti blbé náladě. Noční.
3: Noční.
0: Proud.

Tvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová.

Vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Básníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Ooh, here's another one, rising to the top around the world. Special dedication throughout the nation. Don't you forget about me.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram

185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

za kousek stínu mi dá. Už tím, že mě poraníš,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí. Všechno.